rukama odstřihne tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat.